Milé súdružky, my sme mali včera schôdzu a zvolili sme si nové predstavenstvo družstva. Janko Šaláte ostáva predsedom. Miško Hopmane agronómom. Ivko Huleje pokladníkom. A Vieruška Blahová, ty ostávaš hlavnou dojičkou.

už som tatovi na košaru naháňal ovce do strungy. A taký mokrý rok bul, že v blace som stal po členky. Dýšť, víter, ovce mokré. A potom jarký pasc, celý premočený. Nítku som nemal sluchu. Dva jarky mi pošli. To palenčarovo juhaši, také zbujníci. Ich zobrali. A co som mal robiť? Na gala. Ocec museli tote ovce zaplaciť, no a mne vtedy tak vytrestali.

Olšavské, Bačové a Juhaši boli vychýrené v širokej okolici, robili pre svoju gminu, pre grófoch i na mestických košaroch. Na gala, keď še vracali domu, jeden z levockého košara dal še 100 rysek, z repaš, z kolbach, abo i z biacovec. Jak še vedno poštretali, tato im 2 dni hrala muzika. Tancovali i špívali galské pišničky. A najvecej, to tu jednu. Prosím.

0: Pripomínam poslucháčom, že hosťom relácie Takí sú rozhlasáci je dlhoročný redaktor a moderátor rozhlasu Viktor Oravec. Viktor, ako mladý človek si bol zdatný a všestranný športovec. Tebe nebol cudzí šprint, disk, oštep, skok do diaľky, 10 boj a samozrejme najmä beh. Ako dorastenec si bol rekordérom Slovenska v behu na 60 metrov, však dosiahol si vtedy čas 7,2 sekundy, to je pekný výkon.
1: Ale to bolo merané ručnými stopami.
0: No dobré, no tak...
1: tak sa to zaznamenalo v análoch a v tabuľkách atletických výkonov.
0: Tak, a keď som už zabrdol do toho športu, spomínaš si, ako si sa stretol a nahral rozhovor s Emilom a Danou za Topkovcami?
1: A nie jeden. Maroš, navštívil som ich v ich domčeku, ich dome v Pražskej Troje, tuším dvakrát, nahrával som s nimi. Bolo to čosi nezabudnutelné. Samozrejme, to, že Zátopek nebol iba bežec, športovec, ale aj veľký človek. Uznával ho celý svet, chodil na besedy a na rôzne slávnostné stretnutia, ho volali po celom svete, do Brazílie, do Ameriky, do Japonska, ja neviem kde všade. Nuž a ako bežec dosiahol čosi také, čo sa už pred ním ani doteraz po ňom nikomu nepodarilo. Stal sa v Helsinkách v 52. roku na olympijských hrách trojnásobným olympijským víťazom v behu na 5, na 10 kilometrov v maratóne a jeho manželka Dana Zátopková zvíťazila vtedy v hode oštepom, čiže manželský pár získal vtedy 4 zlaté medaily, čo bol, ale ešte aj je stále rekord. A už keď hovoríme o tom oštepe, potom v 60. roku na olympiáde v Ríme získala striebornú medailu a keď som bol u nich, pozrel som sa tam do kúta, bol tam zmeták s rúčkou a ona mi hovorí, no čo tak na to pozeráte? To je ten oštep, ktorým som hodila v Ríme.
0: Medailu.
1: Medailu získala. A čo bolo veľmi zaujímavé u tejto manželskej dvojice, že oni sa narodili presne v jeden deň, jeden mesiac, jeden rok.
0: Zaujímavé.
1: A nezabudli ju pripomenúť, teda, že sú rovesníci narodení v jednom dni a jednom roku a jednom mesiaci aj v rozhovore so mnou.
0: My si teraz pustíme úryvok z toho rozhovoru so Zátopkovcami.
1: Áno. Narodili ste sa obaja v jednom dni, mesiaci a roku. Mala táto skutočnosť vplyv na vaše zblíženie, na vaše zoznámenie, na vaše priateľstvo?
2: No spíš to přineslo komplikácie. My sme tomu napřed nechteli vieriť, když sme sa seznámili, ale pak vždycky, když sme žiadali o občanský průkaz, o jakékoliv toto potvrzení, tak naraz to nebylo hotové. Je, vy to máte špatne. Buď to vy ste napsal narození vaší pani, nebo Dana napsala vaše narození, tak sme musíme počkať, až jak sa to vybaví. No a tak, když sme řekli, ne, to je správne, my sme oba stejné narození. Je, opravdu, tak ne, no, rozruch a údiv, tak na tom by nic nebylo. Ale zvláštne je, že my podľa stejného narození máme i stejný horoskop, ale nám to nikdy oběma nepasuje. Někdy mi to pasuje, když je to něco pěkného a někdy říkám, tak to je pro tebe, Dano. Tak ty si máš dát pozor, aby tě někdo neoblafnul.
1: No, ale stejně, a čo povie paní Dana na toto?
3: Já bych k tomu chtěla říct akorát to, že Emil je stejně starší o 4 hodiny, protože jeho maminka, když jsme se všetci sešli na našej svatbě, jí to moc nebylo vhod, že teda jsme stejně starší, protože mužský má být starší, aby jaksi bylo potvrzeno jeho prvenství a hlavní úloha v rodině. No a maminka byla z toho trošku taková nesvá a když jsme byli všichni na svatbě, tak hlasitě, aby to všichni slyšeli, tak se ptala, kdy já jsem se narodila, v kolik hodin. A naša mamka říkala, v 7 hodin ráno. A paní Zátopková, maminka Zátopková říkala, já tož to je Emilek starší o hodně, ten se narodil brzo po půlnoci. Takže asi tak o 4 hodiny je starší a tím mu potvrdila prvenství v naší rodině.